Litera ste počúvali rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Technická spolupráca František Bombík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.